pozor, a co se nedoví, nepovídá, má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sa, vyletět může z

Je to číslo 14 Leony Don't Worry. Je to číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lines Off.

0: Iba my hráme country. Country. Folk scéna. Záhorácke rádio.
1: Pro ty sklamaný, co maj smutek jen pro sebe.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.
1: Mrak černých vran na mesto náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

zlatou stí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Tato píseň je pro nás deti. Deti z kapky naděje. Buď i ty o kapku lepší člověk.